0: Hit Radio 90. 90.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonku pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonku i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. Jistotu vstupu do salonku i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že

devadesátky. Non-stop. Hit Radio devadesátka.

vám 90ky nonstop. Hit Radio 90ka. Hit Radio 90ka.

vám 90. Non-stop! Hit Radio 90.

0: Prahy.
1: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
2: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
3: Odplouvám kránu na katamaránu.
4: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
3: Odplouvám kránu na katamaránu.
4: www.prageboats.cz.
3: Už ví.
4: Tak vzhůru na palubu.
5: Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio 90.

jestli jsem už něco měl s nějakou holkou. A já jim řekl, že jasně. Ptali se mě, kolik se

0: Podle mě nejlepší píseň z legendárního alba Achtung Baby od kapely U2 Who's Gonna Ride Your Wild Horses. A to právě teď a tady na Hit Rádiu 90, kde pokračujeme hned promptně dopravním servisem.
1: Doprava.
2: Hezké ráno vám přeje Hanka Koterová. Komplikace jsou dnes po ránu na dálnici D6, která je na 10. kilometru ve směru do Prahy po hromadné dopravní nehodě stále uzavřená. Odklon dopravy policie provádí exitem 12 Unhošť. Na nájezdu z dálnice D11 na D35, dejte pozor na 84. kilometru. Teď čerstvě se tu srazilo osobní auto s nákladním. A pozor i na dálnici D48, kolona je na 26. kilometru směrem na Olomouc kvůli nehodě osobáku, který skončil ve svodidlech. A to je z dopravy pro zatím vše. I dnes vám přeju šťastnou cestu.

0: stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
3: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelenfest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 5. září v letním kině Slaný. Těšíme se na vás.
4: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
5: Atención!
6: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci... Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
5: La Tropical!
6: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
7: Když život prudce zastaví...
8: Zase jsem ji našel v tramvaji.
9: A vy jste všichni rodina?
8: To nejsme.
7: Vždy je dobré mít se koho chytit.
8: Lidi jsou dobří, ale musí dostat příležitost.
7: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.
10: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
11: Už žádný, mami, restartuj to.
12: Už se mi nesekne při penaltě.
13: Už nespane, když páříme s klukama.
10: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 Kč měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
14: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
15: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na Toyota.cz.
16: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: počasí.
1: Více oblačnosti, ale beze srážek. Spíš tedy jenom ojediněle by mělo sprchnout. Jinak polojasno až oblačno a teploty 21 až 25, na jihu Moravy 28 stupňů.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
1: Světový den kokosu slavíme, takže dneska povinně dva balíčky Rafaela a k tomu aspoň dvě kokosky, abyste si to užili. U nás na 90ce si užijete nejlepší 90ky široko daleko. S kokosem i bez kokosu a teď třeba i s Pet Shop Boys. Jo a taky s Michalem Kleinem. Tak hezké ráno.
0: Michal Klein.
2: Hit Radio 90ka.

0: Tak Céline Dion už je pár dnů v Paříži, kde jí příští týden čeká velkolepý návrat po těžké nemoci zpátky na pódia. Závidím vám všem, na který se dostaly lístky, přiletěla, tisíce fanoušků jí vítali u luxusního hotelu, kde se nakonec ubytovala. Ona se snad s každým pozdravila a normálně usmála se úplně na celý okolí. A to na Céline prostě miluju, tu její bezprostřednost. Tak hlavně, ať se to všecko hezky pěkně povede, těším se aspoň na videa z koncertu. Ostatně taky, co jinýho mi zbývá, když nemám ty lupeny. Na týnu od Gentouru na tu si chvilku počkejte. Bude tady, než si stačíte zalejt kafe u nás na Hit Rádiu 90. Za chvilku 7:45.
1: Do Brna, do Prahy. Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
2: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tong. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
5: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
6: Rodinná akce, party s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
7: Chceš posunout svůj herní skill na další level, ale brzdí tě přitom zastaralý gear? Tak ho boostni s Datartem. V naší herní zóně najdeš vše pro gaming, od našlapaných mašin a nejnovějších konzolí, po příslušenství pro každou epickou bitvu. Upgrade volá. Datart XP. Kryjeme záda Game Room.
8: Motokrosová show přímo u obchoďáku? Jo, slyšíte správně. Už 13. září ovládne OC Letňany světová hvězda freestyle motokrosu Petr Pilát. Těšte se na show plnou extrémních skoků, salt a triků. Na programu nebude chybět ani minirampa, XP Boost parkour zóna a Hot Wheels a Barbie herní zóny pro nejmenší návštěvníky. Extreme Day v OC Letňany. Už 13. září od 11 do 18 hodin. A nejlepší zpráva? Vstup je zdarma.
9: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
10: 90. Nejlepší.

Já vím, že je teprve 2. září, ale už byste se pomalu měli ladit na Vánoce. No a Janek Ledecký o tom něco málo ví. A tak už jsou v prodeji lístky na jeho tradiční vánoční koncerty. A 2 z nich budou třeba i v Paláci Žofín v Praze. A to by zase mohla být krásná atmosféra, o tom žádná. Navíc, když letos to bude 30 let od jeho slibů, co se mají plnit aspoň o Vánocích. Myslím tedy celé vánoční album, které vydal právě před 30 lety. No a půlka Žofína už je mimochodem vybukovaná. No a po týdně od Gentouru jsou tady právě teď na Hitrádiu 90 zase R.E.M., takže Man on the Moon a zároveň pěkné ráno.

0: Čistokrevný popík na Hitrádiu 90 od dvou sester, co si říkávali v 90 Elíšas Etik. A to mě docela baví pátrat po tom, kde jim je dneska vlastně konec. Tady těm všem možným i nemožným popovým hvězdičkám. No a tak jsem vypátral, že obě dvě sestry, Shelly i Karen, se stále motají kolem hudby. Zatímco jedna skládá a píše texty třeba pro Kylie Minogue, Lily Allen anebo Janet Jackson, tak ta druhá se dala na čisté country. Takže klobouky, rodea a dost možná i oběd z Ešusu. Tak dobrou chuť. No a ke snídani za chvilku budou brusinky, cranberries a jejich zombie. Tak taky dobrou chuť a zároveň dobré ráno.
1: Nejvíc devadesátkových ploužáků v českém éteru. To je Zóna lásky. Každý večer od 10 do půlnoci na Hitrádiu 90.
2: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
3: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fisher.cz.
4: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
1: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: 30 let to bude už brzy od pražského koncertu Michaela Jacksona a něco k tomu chystáme tady u nás. No, povíme si hnedka po zprávách a taky po aktuální dopravě tady na Hit Radio 90.
1: Doprava.
2: Přeji vám pěkné ráno, jsou tu další zprávy z dopravy a vítá vás Hanka Koterová. Silný provoz je na pražském okruhu, popojíždí se obousměrně asi 10 minut kolem Ořecha, navíc na 78,5 kilometru směrem k D1 na úrovni Herinku došlo teď po ránu k dopravní nehodě. Před Prahou pak počítejte se silným provozem a s kolonou zhruba na půl hodinky na dálnici D6. Tady na 10. kilometru se došetřuje hromadná dopravní nehoda. Na D8 na 85. kilometru směrem do Prahy zablokoval kamion vjezd do tunelu, který zůstává stále uzavřený. A silný provoz a kolona je také na příjezdu do Brna po D1 ve směru od Prahy. Ztratíte 10 minut a brzdí se u Holubic. To je z dopravy vše. Šťastnou cestu.
3: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
4: Tati, slyšel jsi to? Tak to by mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
5: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
4: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
5: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
4: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
5: Ano, a nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
4: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
5: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití, jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
4: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
6: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
7: Klikni!
8: Mironet, nová dvojka Ašoproku přináší třeba nejnovější Google Pixel 10a 5G za super cenu. Když mobily,
7: tak Mironet! Klikni dvakrát!
9: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
10: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
11: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás.
12: Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Jarov Kunratice, autojarov.cz.
13: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
1: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: DABu i v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio 90. Krátké zprávy.
1: Přejeme hezké ráno, přinášíme souhrn aktuálních zpráv. Ministr zahraničních věcí Petr Macinka si v souvislosti s hybridním útokem na východoněmecké letiště v Lipsku předvolá ruskou velvyslankyni v České republice Annu Ponomarjovovou. Informovali o tom Novinky.cz. Německo včera odpovědnost za útok přisoudilo Rusku. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka ještě letos v únoru obhajoval vyšší podporu v nezaměstnanosti. Vláda teď přitom plánuje podporu od ledna snížit na původní úroveň. Jako jeden z důvodů ministr uvádí nízkou nezaměstnanost a dostatek pracovních nabídek. Vypadá to na revoluci v čištění zubů. Na světě je první zubní kartáček se zabudovanou kamerou, vidí, co děláte v ústech a sám se snaží najít místa, na která při čištění zapomínáte. Má zabudovanou kameru umělou inteligenci a dokáže mezi zuby vystříknout přesně namířený proud ústní vody. V italských Benátkách dnes začíná 83. ročník tamního filmového festivalu. Na zahajovacím večeru převezme Zlatého lva za kariéru americký herec a režisér George Clooney, který patří mezi nejznámější tváře Hollywoodu a časté hosty Benátského festivalu. No a tenistka Daria Vitmanová dohrála na Grand Slamovém US Open v prvním kole. Španělce Jessice Bouzasové podlehla na betonu v New Yorku ve dvou setech.
2: Počasí. Dneska bude vlastně docela hezky, většinou polojasno, někde oblačno a přehánky jenom místy a spíš slabší. No, na zalití zahrady to bude ideální. Teplotně potom 21 až 25, jižní Morava, ta bude krapet teplejší.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
2: Tak co jsem tak koukal, už pomalu startují první burčákové slavnosti. No to zas bude v alejích, no znáte to. Třeba v Brně na náměstí se můžete pro mě za mě zlejt až za dva rohy. Ale zase moc to nepřežeňte, ostatně znáte to, že jo? Za chvilku 8. hodina, no a tady u nás na 90ce jedna gala, a to s tanečním superhitem Freed from Desire. No a od Michala zároveň přání pěkného rána.
0: Michal Klaj. Hit Radio 90.

0: Bonjovi to o víkendu rozbalili ve Skotsku a taky v Irsku a prej zpíval celý stadion i blízké okolí. Comebackové turné, na kterém kapela testuje, jestli uzdravené hlasivky zpěváka Johna prostě vydržej takovej nápor. A zatím to vypadá... že jo. Tak uvidíme a hlavně uslyšíme. Ještě ostatně čeká třikrát vyprodaný Wembley Stadium, teď o víkendu. Tak snad má John dostatečné množství, co já vím, Vincentky a možná i vaječných žloutků. Ačkoliv tedy, když se nad tím tak zamyslíte, kombinace obého, ta je docela děsivá. Za pár dnů to bude jinak 30 let od koncertu Michaela Jacksona v Praze na Letné. A něco pro vás tady na 90 taky chystáme. Ostatně poslouchejte za chvilku.
1: Baumax slaví 10. narozeniny.
2: 10 let

0: Ichli.
1: Koncert Olgy Lounové, Kolo štěstí, soutěže o ceny, DJ, hrací zóna a občerstvení.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny každý den a vždycky něco navíc.
1: Hlavními partnery akce jsou Einhell a Primalex.
0: Více na baumax.cz.
2: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
3: Jsem hrdina.
4: Co tady blbneš?
3: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
4: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
3: Vše na 211.cz.
4: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
3: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra. 211.
5: Berchtold sem, Berchtold tam, nejradši ho ze všech mám.
6: Pohádkový ladu v kraj, na zámku je pro nás ráj.
5: Minizoo, kola taky, zábavy je tady mraky.
6: Smích a hry a primaden, na Berchtold zas pojedem.
7: Zámek Berchtold, místo, kde si každý člen rodiny najde to své. Dětský ráj plný zážitků, sportovní vyžití i odpočinek pro rodiče.
5: Více zábavy pro každého najdete na zámekberchtold.cz.
8: Praho, připrav se na pořádnou dávku energie. Další Urban Challenge je tady 4. a 5. září v Praze v Lesoparku Letňany. Překážkové OCR závody pro děti i dospělé. Běh, překážky a atmosféra, co tě strhne. V pátek noční, v sobotu denní. Vyber si a pojď si máknout. Medaile čeká na každého. Registrace na urbanchallenge.cz. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě.
9: Devadesátky jsou zpátky.
10: Hit Radio 90.

A chlapce z Letlůz teď vystřídá na Hitrádiu 90 Shania Twain, která byla taky hodně smutná z nedávného úmrtí královny country Dolly Parton, která ji vlastně přivedla do country světa v 90. a sdílela společné video, když byly obě dvě před lety na rozhovoru u Oprah. To bylo hodně dojemné. No a kdybyste si náhodou chtěli užít úplně z brusu novou Shaniu, tak už pár týdnů má venku nové album. Teď si každopádně užijete starou dobrou Shaniu, a to ještě z 90. let. A to právě teď s baladou You're Still the One.

0: Diskotéka na 90. Alternatey a její Free. Jinak v pondělí 7. září to bude už 30 let, jo, letí to letí, od památného koncertu Michaela Jacksona v Praze na Letenské pláni. No a Hitradio 90 vám právě 7. září večer odehraje kompletní setlist všech písniček, které tenkrát na Letné zazněly. No a zavzpomínáme právě na tady ten celkem zásadní milník, který před těmi 30 lety na týden totálně zastavil veškerý život v našem hlavním městě. Tak kdybyste zase chtěli být po těch letech u toho, tak v pondělí večer od 6 tady na Hitrádiu 90. Michael Jackson.
1: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
2: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
3: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my surikaty opravdu dobré. Tak.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: 90. You got that something. Jsou zpátky. 90. Hit Radio 90.

0: zaťukali jsme na nebeskou bránu. Guns N' Roses byli právě teď na Hitrádiu 90. Za chvilku 9. dopolední a na 90. i čerstvé informace pro všechny řidiče.
1: Doprava. Hezké dopoledne, u zpráv z dopravy vás vítá Hanka Koterová. Přibrzdíte na příjezdu do Prahy po dálnici D5. Počítejte s přerušovanou kolonou v úseku od 7. kilometru až po odbočku na Pražský okruh, ve které se zdržíte asi 20 minut. Další komplikace jsou na příjezdu do hlavního města také po D1. V koloně se popojíždí mezi 15. a 13. kilometrem asi čtvrt hodinky. A před Prahou pak dejte aktuálně pozor na dálnici D6, kde na 2. kilometru došlo k vážné dopravní nehodě, a to ke srážce osobního auta s autobusem. Zablokovaný je jeden jízdní pruh, čekejte silný provoz a dlouhé kolony.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
4: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
5: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 000 korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 000 bez DPH.
6: Pamatujete si?
7: Hlas, který zněl z rádií, kazet i gramofonů. Thomas Anders z legendárních Modern Talking přijíždí do Třebívlic.
8: Vrchol koncertní série Legendy v Třebívlicích s Centropolem je tady.
7: Brother Louis, Sherry Sherry Lady, You're My Heart, You're My Soul a další hity, které zná několik generací.
9: 12. září, Johan V. Třebívlice.
7: Jedna noc, jedna legenda. Thomas Anders. Vstupenky a více info na www.legendyvtřebívlicích.cz. Generálním partnerem je Centropol Energy.
10: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro kostíky kapsičku více druhů za 15,90 a tuňáka Franz Josef Kaiser přikoupit dvou kusů 44,95 za kus. Bila. To dobré začíná u nás.
0: Počasí. Sluníčko se dneska bude často schovávat za mrakama, bude polojasno až oblačno, někde má i lehce sprchnout, ale to bude opravdu jenom zcela výjimečně. No a na teploměru potom 21 až 25, na jižní Moravě i 28 stupňů.
1: Hrajeme vám 90ky non-stop.
0: Tak ještě jednou opakování matka moudrosti, pokud jste to před chviličkou nezachytili. 30 let od koncertu Michaela Jacksona v Praze na Letné a hlavně tedy dvouhodinový speciál se všemi zásadními hity, které právě 7. září v tom 96. na Letné zazněly. Tak nezapomeňte v pondělí večer od 6. Někam si to když tak zapište. No a teď si k tomu dejte Jam & Spoon a zároveň tedy chviličku před 9. od Michala Přání. Fajn dopoledne.
1: Michal Klein.

0: Jsou hity, které když slyšíte třeba, co já vím, ve dvě ráno, tak si je prostě broukáte taky, aniž byste tušili, kdo to vlastně zpívá. Kim Appleby není až tolik známé jméno, pravda, minimálně v našich končinách. No a tohle byl vlastně její jediný hit, se kterým dokázala pobláznit celou Evropu. Hnedka z kraje 90. let, Don't Worry. Belinda Carlisle tam měla těch hitů podstatně více. A jeden z nich vám zaspívá už za chvilku i u nás na 90. Co tak koukám do playlistu Live Your Life, Be Free. Tak si počkejte.
1: Pro hezké usínání stačí málo. Rozsvítit, pomazlit a spát. Přijďte si do Penny pro kouzelné lampičky a magická plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou až 72%. Penny.

0: rád stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
3: Tohle jinde nezažiješ. Urban Challenge. Překážkový běh ve dne nebo večer. Trasy pro dospělé i děti. 1, 5, 10 kilometrů. 25 překážek. Přeběhni auta, stolej kontejnery. Vezmi kámoše, rodinu. Je to výzva, je to zážitek. Mákni a registruj se na www.urbanchallenge.cz.
4: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
5: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
8: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
9: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
8: Jedu ale jen na čerpačku.
9: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Billa Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
10: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Billa Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
11: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

Belinda Carlisle byla právě teď na Hitrádiu 90. Slíbil jsem, pustil jsem. No a dneska večer si dáme společně další vydání hitparády nejprodávanějších, tedy v 90. ještě fyzických singlů Eurochart Hot 100. No a mrkneme se tentokrát na dozvuky prázdnin v roce 1994, kdy bodoval třeba slavný Ein, zwei, Polizeit. A to už jsem tedy upřímně hodně dlouho neslyšel. A schválně, pamatujete si někdo z vás ještě na The Grid? Takové banjo propojené s house music. A nebo třeba slavní Flintstonovi budou před mikrofonem. I na ně se dneska večer dostane. Tak nezapomeňte, od 6 Eurochart tady na Hitrádiu 90. Budu se těšit.

0: 30 let slaví letos kapela Placebo a taky to pánové přijedou už brzy oslavit s českými fanoušky. Tak pokud ještě nemáte žádné plány na 15. listopadu, tak zahrají ve sportovní hale v Praze na Výstavišti. No a rozhodně i tenhle hit. Za to bych klidně i ruku do ohně dal. A nebál bych se, že bych se spálil. Every you, every me. No a s ním taky zároveň předávám štafetu dál, Markétě. No a večer se uslyšíme klasicky u Eurochart v 6 hodin tady na Hit Radio 90. Tak hezkou středu vám přeje Michal, ahoj.
1: Hit paráda Eurochart Hot 100 je zpátky v éteru. Každou středu v 6 večer poslouchejte Hit Radio 90. Nejúspěšnější hity 90. let na jednom místě. To je Hit paráda Eurochart Hot 100.
2: Když život prudce zastaví.
3: Zase jsem ji našel v tramvaji.
4: A vy jste všichni rodina?
3: To nejsme.
2: Vždy je dobré mít se koho chytit.
3: Lidi jsou dobří, musí dostat příležitost.
2: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.
5: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelenfest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. V sobotu 5. září v letním kině Slaný. Těšíme se na vás.
6: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
1: 90. jsou zpátky.

0: Dobré dopoledne, posloucháte Hit Radio 90, 7 minut před 10. hodinou, pojďme na silnice. Doprava.
1: Pohodové dopoledne vám přeje Hanka Koterová. Jsou tu další informace z dopravy. Na Pražském okruhu se na 78. kilometru směrem k dálnici D1 došetřuje srážka osobního auta s nákladním. Výrazně zdržet byste se tu ale neměli. Komplikace naopak čekejte před Prahou na dálnici D6, kde hned na druhém kilometru se vyšetřuje srážka osobního auta s autobusem. A silný provoz je také na trase z Mělníka do Slaného. Brzdí se před nájezdem na D8. Další kolona je na příjezdu do Brna po D1 ve směru od Vyškova. Ztratíte asi 20 minut mezi 211. a 206. kilometrem. A to je z dopravy prozatím. Vše vám přeju šťastnou cestu.
2: Maxi. V Baumaxu mají akubrusku Einhell jen za 999 korun.
3: Super, ale musel bych si koupit kilometr prodlužovačky.
2: Neboť labuť. Baterii s nabíječkou teď dostaneš za 1 korunu. Ale pozor, akce platí do konce září.
3: Baru, jedeme hned. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
5: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
6: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
5: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
7: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A kofola 2 litry s apkou pouze za 21,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
9: Když do tří počítáte do stres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
10: La Tropical!
9: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny, bereme i multisportky.
10: Yeso!
9: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
11: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
12: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: počasí.
1: Dneska dopoledne bude zatím jasno až polojasno, postupně bude od západu přibývat oblačnosti až na zataženo a zejména na horách se ojediněle vyskytnou i přehánky. Teploty ale hodně příjemný, někde mezi 21 až 25 stupni.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
1: Hezké dopoledne, když je dneska 2. září, tak to už jdou prvňáci do školy jako mazáci, ne? A rodiče možná pokukujou, jestli by nestálo za to ještě popojet někam k moři nebo aspoň k velkému bazénu, než přijde nečas ze Zimohradu. Zdravím vás v 10 hodin, jsem Markéta Rachmanová a jsem vybavená do dalšího dne. Nejlepší 90ky jsou tady.
0: Markéta Rachmanová. Hit Radio 90.

0: rodičovským zářijovým duchu, tak sám Paul má 5 dětí a tím pádem taky hodně vnoučat, protože už jsou ty děti logicky velký. Všem každý rok napíše zprávu, jak na ně myslí na začátku školy a že investice do vzdělání je ta nejcennější, tak ať na to úplně nekašlou. Jestli k tomu přidá Paul McCartney i pár tisíc liber na bačkory a sešity, tak to jsou ty rodinný tajemství, ke kterým se už my běžní nedostaneme. Queen anebo Erasure, za chvíli je Radio 90, hezké dopoledne.
1: Do Brna, do Prahy. Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
2: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
3: Zase lítáš v oblacích.
4: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegri v akci, tak letíme spolu!
3: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
5: Tak honem, ať vám neuletí!
4: Právě teď je na Allegri let balónem od 2850 korun.
3: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z 10 lokalit po celé republice.
4: Více o akci na
6: firma na zážitky
4: CZ.
7: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tyron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás. Autorizovaný prodejce Volkswagen, Auto Jarov, Kunratice, autojarov.cz.
8: Znojmo slaví 800 let a zve na Znojemské historické vinobraní. Největší festival vína, historie a jedinečné atmosféry. Rybičky 48, Pem Rabbit, Fleret, Monkey Business, Vesna, Frago Union a spoustu dalších. Čeká vás 14 scén plných zážitků. Velkolepý průvod krále Jana Lucemburského i vinařské Mazhausy. 11. až 13. září ve Znojmě. Vstupenky zakoupíte v síti Go Out. Více na Znojemské vinobraní.cz.
9: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
10: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
11: 90. jsou zpátky.
12: Hit Radio 90.

Britney Spears na Hit Radio 90. Objevila jsem takovou pěknou zprávu o tom, kam se dají investovat peníze, který si člověk vydělá sportem a má jich fakt hodně. Basketbalista Michael Jordan, velká legenda, si samozřejmě vydělal hodně peněz basketem a ještě mnohem víc reklamou. A tak dlouhodobě investuje desítky milionů dolarů do zdravotní péče pro lidi bez pojištění. Otevřel totiž už docela rozsáhlou síť klinik, kde ošetřili tisíce pacientů, který prostě pojištění nemají a navíc nikdy třeba nebyli u praktika na prevenci. No, tak u nás je to teďka taky docela hozená rukavice. Návrh je dokonce takový, že lidem by se za prevenci mělo platit, aby nepodceňovali svoje tělo. Akorát tomu chybí ten sponzor, no, ten Michael Jordan. Toho nějak k tomu všemu nemáme. YouTube, hezké dopoledne.

0: Annie Lennox na Hit Radio 90. Její kapelu Eurythmics vždycky obdivoval taky dnešní oslavenec, který má taky kapelu, se kterou zahrál letos v Česku, dokonce byl i na Pražském hradě, kam ho pozval náš pan prezident a obdivovali výhled a nejenom to, ale hlavně je to herec. Je to dneska 62letý herec. No, vy, co jste s námi na sítích, už moc dobře víte, navíc má status snad nejhodnějšího člověka v Hollywoodu. Keanu Reeves, ten má dneska 62. Tak můžete na Facebook a na Instagram napsat, v jaký roli vlastně Keanu máte nejraději. Texas Shalom, taky Unik tu do 11. hodně 90.
1: Hitparáda Eurochart Hot 100 je zpátky v éteru. Každou středu v 6 večer poslouchejte Hit Radio 90. Nejúspěšnější hity 90. let na jednom místě. To je Hitparáda Eurochart Hot 100.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
3: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
4: No jistě.
3: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
4: No jistě.
3: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
4: No jistě.
3: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
5: Klikni!
6: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší Google Pixel 10a 5G, nejnovější Pixel s extra výdrží a odolností. Mobil, se kterým máš školu v kapse. Jupi! V Mironetu nyní za super cenu 9990. Když mobily,
5: tak Mironet. Klikni dvakrát.
1: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Hezké středeční dopoledne, posloucháte Hit Radio 90, teď taky Phila Collinse. Za chvíli si řekneme, jaký bude počasí. K víkendu by se mělo postupně oteplovat a teď pojďme na silnice. Doprava.
1: Přeji vám pěkné dopoledne, jsou tu další informace z dopravy. U mikrofonu je Hanka Koterová. Vážná dopravní nehoda uzavřela D8 na výjezdu z Prahy na 17. kilometru. Došlo tu ke srážce osobního auta s nákladním a poslední možný sjezd je na 9. kilometru exitem Úžice. Silný provoz zůstává před Brnem na D1 ve směru od Vyškova. Tady je kolona na 10 minut mezi 211. a 206. kilometrem a v opačném směru na výjezdu z Brna směrem na Bratislavu po D2. Čekejte komplikace hned na 2,5 kilometru. Tady se vyšetřuje nehoda osobního auta s nákladním. A to je z dopravy vše. Vám šťastnou cestu.
2: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
3: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
4: Březová! Tati, tati, prej mají otevřeno jen pár dní v roce! Březová!
5: Ano, je to tak. Jedinečný zábavní park na Vysočině má pro rodiny otevřeno letos už jen na 5 vybraných dní. Březová! Resort Březová.cz.
6: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
7: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
8: Odplouvám kránu na katamaránu.
9: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
8: Odplouvám kránu na katamarán.
9: www.prageboats.cz.
8: Už ví.
9: Tak vzhůru na palubu.
10: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
11: Vraňany nabízejí
12: více než 30 farem na jednom místě a k tomu naše vlastní produkce. Maso, uzeniny, sýry, jogurty, kefíry, ryby a další poctivé farmářské produkty. A právě teď také sladké jahody. Čerstvě sklízíme každý den.
11: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.

0: počasí.
1: Dopoledne ještě jasno, polojasno, odpoledne nebe se mělo začít postupně lehce zatahovat. Někde se můžou vyskytnout i přehánky, hlavně na horách. Teploty 21 až 25, na jižní Moravě ještě 27. Zítra většinou polojasno úplně všude a teploty stejné, jich Moravy 28.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
1: Tohle je středa 2. září. Pořád se na nás rodiče valí nějaký papírování a hlavně hromada plateb. Já bych řekla, že září je vlastně takový advent. Ty peníze mizí, akorát na konci toho není žádný dárek s mašličkou, ale spousty účtů za kroužky, za obědy, za družinu, však to víme. S vámi Markéta Rachmanová, přejeme hezký dopoledne a posílám za chvíli třeba tým a právě teď Fool's Garden.
0: Hit Radio 90 a Markéta Rachmanová.

0: tým a taky Palo Habera, který teďka bude zase jednou z hvězd televizní zábavy. Já jsem včera koukala na úvodní díl Superstar a jestli mě něco fascinuje a jsem za to fakt strašně ráda, tak je to skvělá úroveň angličtiny těch soutěžících. Samozřejmě ne jako úplně všech, ale vypadá to, že časy, kdy my jsme si foneticky zpívali Reach Out, Catch Face od Depeche Mode, jsou snad definitivně pryč. No a Palo Habera je samozřejmě král upřímnosti opět, kterýho bych normálně povinně naordinovala každému mladému člověku jako průvodce současným životem. Dál ladíte Hit Radio 90, síl za chvíli.
1: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pytlík od pečiva, humáč.
2: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každý snad ví, že bordel se nehází na zem.
1: No, evidentně každý ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
2: To asi jo, no.
1: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
2: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Se vyznáme, ne?
1: Já, sypiš, v Česku nás třídí už 3/4.
2: Tak to je slušný.
1: Jo, jo. A díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
2: A to je jako kolik?
1: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
2: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená?
1: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
2: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod s Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Šetřete na energiích s Datartem. Pořiďte si fotovoltaickou elektrárnu od naší společnosti Ilios a vyrobte si vlastní čistou energii. Pomůžeme vám s legislativou, dotacemi a zajistíme dlouhodobý servis. Proměňte svou střechu na chytrou investici. Datart. Opravdový elektrospecialista.
7: Co to zas po pájsku je za pikle?
8: Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
9: Přijeďte do Vraňan na jahodový zážitek i v září.
10: Čeká vás samozběr jahod přímo ve foliovnicích s Dášou Hančovou. Nahlédnete pod pokličku pěstování jahod ve Vraňanech a dozvíte se, jak vznikají naše sladké jahody. Termíny samozběru na našem webu a sociálních sítích.
9: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
3: Hudební devadesátky byly nejvíc.

Pro muzikanty je někdy hodně otravný, když na nich vydavatelství klečí, že jako muzika dobrá, písničky fajn, skvělý, že se chtějí vyjádřit ze svých pocitů, ale na albu není žádnej hit do rádia. Tohle si vyslechli i Smash Mouth, já myslím, že manažera za to možná i několikrát proklínali, ale kytarista si večer jednou takhle naštvaně sednul na balkon a složil právě tuhle věc, All Star. A je to jedna z největších rádiovek. Navíc se dostala i mezi lidi díky internetu a taky hlavně díky Shrekovi, takže když se dali tyhle dvě věci dohromady, One and One, hit, který rozhodně patří na Hit Radio 90 na světě. Tohle už jsou Robert Miles a taky Mariah Naylor. A jak říkám, One and One, 11.26, Hit Radio 90.

0: Posloucháte Hit Radio 90, hezký dopoledne. Dneska večer vám namícháme další kolo hit parády Eurochart z 90. let. Tak jak jsme si chodili do music shopu pro CDčka, pro kazety? A kdo vlastně ovládal prodejní žebříček v tuhle dobu, čili začátkem září, ovšem v roce 1994? Budou to takový dozvuky léta, takže uslyšíte nějaký taneční věci a třeba taky jeden ein, zwei, policaj. To když DJ zahrál na diskotéce, tak člověk vůbec nevěděl, jestli se má začít smát, stydět, utíct, anebo se o něco na tom parketě pokusit. Tak dneska v 6 uslyšíte v Eurochart Hot 100, dejte se a pokud nestihnete, tak v neděli ve 4 je repríza.
1: Už je nás pár tisíc, jsme jedna parta. Našli jsme jediné místo na internetu, kde nemusíme chápat, co je to TikTok. Vzpomínky na dobu, kdy největší virál byla dovolená na Balatonu. Soutěže a příběhy hvězd. Hit Radio 90 je na Instagramu i Facebooku. Tak se přidej.
2: Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonku pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonku i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky.
3: Teď je pro vás máme extra várku slev, pro které stojí za to přijít. Objevte slevu 40% na celé značky Senzodyn, Elmex a Meridol nebo velkou ústní vodu Listerin za 99,90. Více na tetadrogerie.cz.
4: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelenfest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 5. září v letním kině Slaný. Těšíme se na vás.
1: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: jsou Jamiroquai, Hit Radio 90. Bude poledne, tak vám dáme ochutnat, co všechno už přineslo 2. září. Taky se podíváme na počasí a ze všeho nejdřív na silnice. Doprava.
1: Krásné poledne vám přeje Renata Anna Pechová. D8 na výjezdu z Prahy směrem na Ústí už je po vážné nehodě na 17. kilometru průjezdná, ale kolona se rozjíždí pomalou, přibrzdíte do ní na 5. kilometru. Pozor na D6 na 43. kilometru směrem z Karlových Varů na Prahu, kde havarovala dodávka a skončila mimo silnici. Hustý provoz je na D1 před Brnem od Prahy, zdrží se hlavně řidiči kamionů, a to hodinu od 182. kilometru až na 196. Osobní auta nechají v úseku 30 minut. Bouralo se na D2 na příjezdu do Brna na 2. kilometru. Policie tam vyšetřuje srážku osobního auta s nákladním. Šťastnou cestu.
2: Chcete ochutnat ten nejlepší kotlíkový guláš? Přijďte na 20. ročník tradičního Krkonošova guláše do pece pod Sněžkou. Sobota 5. září. 12 družstev, 12 kotlů, 210 kg masa. A vy jako divácká porota. Sobota 5. září. Program na celý den zajištěn. www.pecpodsněžkou.cz.
3: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90. Až do 8. září. Parkside. Zvládnete to.
4: Atención, señoras y señores!
5: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
4: Yes, so.
5: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
4: La Tropical!
6: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
10: Když život prudce zastaví...
11: Zase jsem ji našel v tramvaji.
12: A vy jste všichni rodina?
11: To nejsme.
10: Vždy je dobré mít se koho chytit.
11: Lidi jsou dobří, ale musí dostat příležitost.
10: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.
13: Odplouvám kránu na katamaránu.
14: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
13: Odplouvám kránu na katamaránu.
14: www.pragboat.cz.
13: Už ví.
14: Tak vzhůru na palubu.
15: Berchtold sem, Berchtold tam, nejradši ho ze všech mám.
16: Pohádkový ladu v kraj, na zámku je pro nás ráj.
15: Minizoo, kola taky, zábavy je tady mraky.
16: Smích a hry a primaden, na Berchtold zas pojedem.
17: Zámek Berchtold, místo, kde si každý člen rodiny najde to své. Dětský ráj plný zážitků, sportovní vyžití i odpočinek pro rodiče.
15: Více zábavy pro každého najdete na zámekberchtold.cz.
18: Freeport Fashion Outlet je tradičním partnerem znojemského vinobraní. Světové modní značky, jako jsou Nike, Adidas, Guess, Calvin Klein, Gap a další, se slevami až 70% po celý rok.
19: Freeport, jen 10 minut od Znojma.
2: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
7: Vytvořeno s použitím AI.
4: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
20: online, v DABu i v aplikaci
21: Radia.cz.
20: Hit Radio 90. Krátké zprávy.
1: Pokračujeme přehledem zpráv. Dobré poledne. Proti schodku státního rozpočtu se ohradilo vládní hnutí SPD, motoristé i prezident Petr Pavel. Všichni doufají, že se o něm bude dál jednat a podaří se jej snížit. Šéfka státní kasy Alena Schillerová varuje, že prostor pro úspory není velký. Kvůli přestavbě hlavního nádraží v Hradci Králové budou výluky na čtyřech tratích, které z krajského města vedou. Začnou po 8 večer a potrvají do půlnoci. České dráhy nasadí v době výluk autobusy, ne všechny spoje však budou mít zajištěné návazné přípoje. Na světě je první zubní kartáček se zabudovanou kamerou. Vidí, co děláte v ústech a sám se snaží najít místa, na která při čištění zapomínáte. Disponuje umělou inteligencí a dokáže mezi zuby přesně dávkovat proud ústní vody. Na US Open dnes nastoupí 5 našich tenistů. Linda Nosková, Karolína Muchová, Karolína Plíšková a Jirka Lehečka budou bojovat na betonových dvorcích v New Yorku o postup do třetího kola.
22: Počasí.
0: Poledne se obloha začne trošku kazit, spolujasná bude spíš zataženo. Pod mrakem, ale teploty stále příjemně vysoko, 21 až 25. Zítra obloha jasnější a teploty podobné.
22: Hrajeme vám 90ky non-stop.
0: Středeční poledne zní sirény, my jdeme hrát. Na plotně už se hřejou No Mercy a taky jedna kapela, kterou mám fakt hodně ráda. A vypadá to, že po dlouhých letech vyjedou na turné a možná bude i nové album. Za chvíli víc. Hezké odpoledne.
22: Hit Radio 90 a Markéta Rachmanová.

0: 12.12, Hit Radio 90, hezký odpoledne. Je to tak vlastně vždycky. Začnou se objevovat zprávy, že nějaká skupina už asi definitivně skončila. Aby se o pár dní později objevila úplně jiná zpráva o tom, že ta samá skupina vyráží na turné. Faith No More nejdřív na Instagram dali pouze rok 2027. No a dneska už víme, že to bude jejich rok návratu na velký pódia. A že to budou opravdu hodně velký pódia, svědčí fakt, že zahrajou třeba na stadionu Maracaná v Rio de Janeiro. Tak potom se bude skupina lákat do Prahy na ten náš ministadion, která hodně těžko.
1: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 000 korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 000 bez DPH.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: devadesátky. You got that something. Jsou zpátky. Devadesátky. Hit Radio devadesátka.
1: Najednou lítáš nad vodou, nenáhodou. A včera jsi se chvěla s náladou, mizíš oblohou. Všude barvy jsou, splývají naše těla.

0: si tohle budeme hrát v listopadu nebo v prosinci. To bude vzpomínek v hlavě. Chris Ria, Hit Radio 90. 5 minut před půl jednou. Pokud jste se dneska ráno podívali na dopravní mapu Prahy a obecně velkých měst u nás, tak vás asi napadlo, že je to definitivní, že léto je prostě pryč a kolony jsou bohužel zpátky, a to pořádný. Já prakticky kamkoliv jedu, kamkoliv, tak se něco opravuje. A to nejenom na mých trasách hlavním městem, ale i když vyjedu ven s všemi směry, prostě všude je něco staženo, rozkopáno, rozbombardováno. Ano, je hezký, že to budeme mít hezký na chvilku, ale ta koordinace prací mě vždycky docela překvapí. Tak jak se jezdí v září vám? Já předpokládám, že nás ladíte v autě v dabu, tak pojďte podat super hlášení o stavu vašich cest a silnic. Čekáme na všechny vaše zprávy na 720-868-636.
1: Volejte právě teď. 720-868-636. Hit Radio 90.

0: To bylo Eňo Ňuňo s Eňou na Hitrádiu 90.12.37. Jak se vám jezdí v září v kolonách a s uzavírkami před sebou? Mě daleko víc než kolony vytáčí ceny nafty, jako co to je a kam až to půjde, píše Radek na 720 868636. Ahoj Markéto, ano, ranní kolony mě zase začaly pekelně vytáčet a to mi k tomu stačily jen dva dny. Představa, že s podzimem přijde déšť a aut vyjede ještě víc, tak ta mě úplně nebaví, napsala Linda. Ještě zdraví Pepa, ahoj, řídím autobus na severu Čech. Tady se to docela dá, ale kolegové středočeši jsou letos z těch uzavírek dost v nervu. Tak snad jen šťastnou cestu všem. Od Ondry, vám, co ladíte Hitrádio 90 na cestách.
1: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
2: Tohle jinde nezažiješ. Urban Challenge. Překážkový běh ve dne nebo večer. Trasy pro dospělé i děti. 1, 5, 10 kilometrů. 25 překážek. Přeběhni auta, stolej kontejnery. Vezmi kámoše, rodinu. Je to výzva, je to zážitek. Mákni a registruj se na www.urbanchallenge.cz.
3: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
4: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
5: 90 jsou zpátky. Barbie, let's go party. Jsou zpátky.

0: Takhle razantně se blížíme na Hitrádu 90 ke 13. DJ Jazzy Jeff a taky Fresh Prince. Krátce před 13. Pojďme na silnice. Doprava.
1: Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. S dlouhým zdržením počítejte na výjezdu z Prahy po dálnici D8 směrem na Ústí nad Labem. Na 17. kilometru probíhá odklízení následků vážné nehody a jezdí se jen jedním pruhem. Kolona začíná na 3. kilometru a je na hodinu. Pozor dejte také na D3 na 78. kilometru od Kaplice na Benešov. Na silnici leží vysypaný náklad, zasahují tam policisté, počítejte s omezením. Hustý provoz je na D1 před Brnem od Prahy. Zdrží se hlavně řidiči kamionů v pravém pruhu, a to skoro hodinu od 188. kilometru až po křížení s břeclavskou dálnicí D2. Osobní auta nechají v úseku asi 20 minut. Šťastnou cestu.
2: Jsem hrdina.
3: Co tady blbneš?
2: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
3: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
2: Vše na 211.cz.
3: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
2: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
4: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na Toyota.cz.

0: mat stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz
2: Hit Radio 90.

0: počasí.
1: Dneska odpoledne se bude postupně zatahovat, někde hlavně u hor může začít trochu pršet, teploty 25 stupňů maximálně. Zítra většinou polojasno, odpoledne bude od severozápadu oblačnosti přibývat až na zataženo a později se ojediněle objeví slabý déšť, hlavně na severu. Nejvyšší zítřejší čtvrteční teploty 21 až 25, na jihu Moravy 27.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
1: Krásnou středu, 2. září. Teploty k víkendu by se měly šplhat výš. Tak přece jenom ještě meteorologický podzim jenom lehce strká prsty tam, kde by nejradši ještě zůstalo léto. Třeba v pátek bude 28, na jihu i 30 stupňů. Posloucháte Hit Radio 90, Markéta s vámi, přeju vám hezké odpoledne.
0: Markéta Rachmanová, Hit Radio 90.

0: Hit Radio 90. Pet Shop Boys a fanoušci vědí, že taky s pořádně špičacíma čepicema na hlavách v tomhletom videoklipu. No a na pěkně ostrý komentáře se teďka musí připravit taky dcera manželky francouzského prezidenta. Za chvíli řeknu víc, jsme zpátky.
1: Hit paráda Eurochart Hot 100 je zpátky v éteru. Každou středu v 6 večer poslouchejte Hit Radio 90. Nejúspěšnější hity 90. let na jednom místě. To je Hit paráda Eurochart Hot 100.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách.

0: KIK. Víc, než si myslíte.
1: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
2: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
3: Znojmo slaví 800 let a zve na Znojemské historické vinobraní. Největší festival vína, historie a jedinečné atmosféry. Rybičky 48, Pem Rabbit, Fleret, Monkey Business, Vesna, Prago Union a spoustu dalších. Čeká vás 14 scén plných zážitků. Velkolepý průvod krále Jana Lucemburského i vinařské Mazhausy. 11. až 13. září ve Znojmě. Vstupenky zakoupíte v síti Go Out. Více na Znojemské vinobraní.cz.
4: Praho, připrav se na pořádnou dávku energie. Další Urban Challenge je tady 4. a 5. září v Praze v Lesoparku Letňany. Překážkové OCR závody pro děti i dospělé. Běh, překážky a atmosféra, co tě strhne. V pátek noční, v sobotu denní. Vyber si a pojď si máknout. Medaile čeká na každého. Registrace na urbanchallenge.cz. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě.
5: Hit Radio 90. 90 non-stop.

To jsou Cranberries na Hit Rádiu 96 minut před půl druhou. Ono se říká, že jaká matka, taková katka. A v případě Macronovic family to teda potvrdila dcera francouzské první dámy. Jen ať se v tom orientujeme, o co jde. Brigitte Macron je o 24 let starší než její manžel, prezident Emmanuel Macron. No a její dcera, ta si teďka ve 42 letech našla 22-letýho kluka. A Francie, jak je vždycky taková revolucionářská, a furt má někdo potřebu tam proti něčemu protestovat a stávkovat, vlastně už od do Bastily, tak snad kvůli tomu normálně vyjdou i do ulic, protože na francouzských sítích je teda teď strašně nakydáno. A přitom tohle je spíš na státní vyznamenání. Za věrnost rodinné tradici. Hit Radio 90. 90.

0: Samozřejmě, že tenhle potlesk patřil Nirváně. Ve 3 hodiny i dneska přijdou 3 hity, které něco spojuje. A dneska to bude jako každou středu trojice hitů z hitparády Eurochart. Bude tentokrát z roku 1994. A objeví se tam třeba Blair s velmi genderově vyváženým hitem. To už tady s vámi ale bude Ivo Alač, 3 ve 3. Mějte dál hezký odpoledne s hitrádiem 90. Markéta se těší zase zítra.
1: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
2: Když život prudce zastaví.
3: Zase jsem ji našel v tramvaji.
4: A vy jste všichni rodina?
3: To nejsme.
2: Vždy je dobré mít se koho chytit.
3: Lidi jsou dobří, no, musí dostat příležitost.
2: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.
5: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
6: Devadesátky jsou zpátky.
2: Hit Radio 90. 90.

0: Už skoro 35 let se tahle ta věc hraje v rádiích a u nás na Hit Rádiu 90 samozřejmě pravidelně. To byly Red Hoti Under the Bridge ve 13.52. Krásné středeční odpoledne vám všem v tuto chvíli už přeji Volač a teď se ještě přidá i moje kolegyně. Doprava.
1: Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. 20 minut necháte v rozjíždějící se koloně na výjezdu z Prahy po dálnici D8 na Ústí nad Labem od 11. kilometru. Důvodem byla dopravní nehoda, kvůli které byla dálnice zavřena. Hustý provoz je na D1 před Brnem od Prahy. Zdrží se hlavně řidiči kamionů v pravém pruhu, a to skoro hodinu od 185. kilometru až na 196. Osobní auta nechají v úseku asi 20 minut. Bouralo se i na příjezdu do Brna po D2 na 0,5 kilometru. Kolona se táhne od 3. A pozor, dejte na 35. kilometru D48 směrem na Frýdek Místek. Zasahují tam záchranáři u odstaveného kamionu. Šťastnou cestu.
2: Baumax slaví 10. narozeniny.
3: 10 let

0: Praze Michly.
1: Koncert Olgy Lounové, Kolo štěstí, soutěže o ceny, DJ, hrací zóna a občerstvení.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny každý den a vždycky něco navíc.
1: Hlavními partnery akce jsou Einhell a Primalex.
0: Více na baumax.cz.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned tři SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás.
5: Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Jarov Kunratice, autojarov.cz.
6: Pamatujete si?
7: Hlas, který zněl z rádií, kazet i gramofonů. Thomas Anders z legendárních Modern Talking přijíždí do Třebíblic.
8: Vrchol koncertní série Legendy v Třebíblicích s Centropolem je tady.
7: Brother Louis, Sherry Sherry Lady, You're My Heart, You're My Soul a další hity, které zná několik generací.
9: 12. září, Johan V. Třebíblice.
7: Jedna noc, jedna legenda. Thomas Anders. Vstupenky a více info na www.legendyvtřebívlicích.cz. Generálním partnerem je Centropol Energy.
10: Klikni!
11: Mironet, nová dvojka Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma! Když něco,
10: tak Mironet!
12: Klikni dvakrát!
13: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: počasí.
1: Dneska máme v Česku převážně oblačno s ojedinělými přeháňkami, zejména na horách na severu. Nejvyšší teploty se pohybují mezi 22 a 26 stupni, na jihu Moravy může být až 28. Zítra by mělo být podobně i s podobnými denními teplotami, nejnižší noční 15 až 11.
0: Hrajeme vám 90 non-stop.
1: Ústřední melodii z Přátel I'll Be There For You všichni moc dobře známe, no a úvodní titulky seriálu se teda bez ní nedokážeme vůbec představit, ale zkusme to. Teď si totiž zahrajeme písničku, která v tom úvodu měla být původně, ale R.E.M. s tím nesouhlasili.
0: Hit Radio 90 a Ivo Alač.

0: Jako nemuseli být tak sprostí, když se na to ptali, kdo je to Alice Ellis. U nás to v té době byla třeba kapela Alice s Danem Bartou, nebo Alice Springs, a zahraničí třeba Alice Cooper. Za chvíli ale Lucie, anebo Run DMC na Hit Radio 90.
1: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
2: Co třeba na delfíny?
1: Do zoo?
2: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
2: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
3: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
4: Léto v Praze? Zažijte ho naplno v Level Sprague. Hry, atrakce, zábava a zážitky pro malé i velké pod jednou střechou. Když venku pálí slunce nebo vás překvapí déšť, Levels je jasná volba. Level Sprague v máji na Národní třídě. Letní rodinná zábava, která baví. Levels.
5: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

Byla Céline Dion, zpívající francouzsky na Hit Radio 90, Zora Suri. Hydrometeorologové už se četli a zprůměrovali všechny údaje a vyšlo jim, že to letošní léto bylo v Česku druhé nejteplejší a 11. nejsušší od roku 1961. Co se teda toho nedostatku srážek týče, tak tím vlastně letošek trpěl i před létem a průběžně je třetí větší sucho, bylo jenom v letech 2018 a 2003, zatímco větší teplo jenom v roce 2019. No tak se pojďme vrátit do těch chladnějších a deštivějších devadesátek.

0: Představte si, že s tímhle obrovským hitem v severských zemích a i u nás v Česku se One More Time dostali do Eurochart Hot 100 nejvýše na 29. místo. To je důkaz toho, že i na těch nižších pozicích jsou písně, které stojí za to hrát. A když tedy Michal Klein každou středu od 18 hodin na Hit Rádiu 90 představuje top 10, tak my si spolu dáváme něco z té zbývající 90 jako 3 ve 3. A dneska tomu tak bude znovu a půjde o hitparádu z 3. září roku 1994. Do té doby třeba Michael Jackson, kterému se budeme hodně věnovat v pondělí.
1: Prázdniny končí škola, volá z Lidlu výbava, z Brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty,
2: pak hrnky,
1: flašky, kufříky, vyměním za kuponky,
2: škola volá.
3: Ale zábava nekončí, v Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
4: Odplouvám kránu na katamaránu.
5: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
4: Odplouvám kránu na katamaránu.
5: www.pragueboats.cz.
4: Už ví.
5: Tak vzhůru na palubu.
6: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: catch my breath.
1: 90. Hit Radio 90.

0: Tohle mi udělalo obrovskou radost. Skvělá věc od Cyndi Lauper, That's What I Think, na Hit Rádiu 90, 4 minuty před 15, za chvíli 3 ve 3, ale předtím aktuální informace od Renaty. Doprava.
1: 10 minut necháte na pražském okruhu obousměrně mezi 22. a 18. kilometrem. Pozor dejte na 24. a 5. kilometru směrem k D1, mezi jízdními pruhy leží balík. Na výjezdu z Prahy po D8 vás přibrzdí porouchané auto v levém pruhu na 11. kilometru. Hustý provoz je kvůli dopravnímu omezení na D1 před Brnem od Prahy. Zdrží se hlavně řidiči kamionů v pravém pruhu, a to skoro hodinu od 184. kilometru až po 190. Šestý. Osobní auta tam nechají asi 20 minut. Navíc v koloně na 194. došlo k nehodě a zdržení může narůstat.
2: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
3: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
4: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
5: Co to zas Popeyes kuje za pikle? Pikle? Ale ne, pikl! Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně!
6: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Lipánek Maxi v Bila klubu za 16,90 a Mila Řezy při koupi dvou kusů 9,45 za kus pouze ve středu. Bila. To dobré začíná u nás.
7: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: počasí.
1: Zítra by mělo být podobně jako dneska, převážně oblačno, místy i polojasno, přehánky by se měly objevit hlavně na severu nebo na horách. Nejnižší noční teploty 15 až 11, nejvyšší denní 21 až 25, na jihu Moravy až 27 stupňů Celsia.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
1: A teď už 3 ve 3, 3 hity, které vždycky něco spojuje, no a ty následující 3 konkrétně to, že byly Eurochart Hot 100 3. září 1994. Jak tenkrát vypadala první desítka, tak to si na Hit Radio 90 poslechneme dneska od 18 hodin. Ale teď si dáme 89., 82. a 28. místo. Byly na nich Blur, Enigma a Rednex.
0: Ivo Alač, Hit Radio 90. 3 ve 3.

0: Tohle, Cut and I Joe od Rednecks, bylo později vyročát první, ale svou pouť hitparádou to odstartovalo 3. září 1994 na 28. místě, což jsme si teď připomněli v rámci 3 ve 3 na hitrádu 90. Měli jsme tu i tehdejší 82. místo, Age of Loneliness od Enigmy, a na 89. taky návrat Blur do hitparády s písní Girls and Boys, které tenkrát pomohl remix od Pet Shop Boys. Top 10 si poslechneme zhruba za 3 hodiny.
1: Hitparáda Eurochart Hot 100 je zpátky v éteru. Každou středu v 6 večer poslouchejte Hit Radio 90. Nejúspěšnější hity 90. let na jednom místě. To je Hitparáda Eurochart Hot 100.
2: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
3: Přeci ho nevyhodím špinavej.
2: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
3: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
2: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat. Stačí, že je prázdný.
3: Aha, zase nějaká novota?
2: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
3: Co vám říkali?
2: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů a že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
3: Tak to u nás není. My

0: tady máme na plechovky šedý kontejner.
1: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
0: To třídění je vlastně jednoduchý.
1: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem baby.
0: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
1: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
0: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
2: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
5: Přijeďte do Vraňan na jahodový zážitek i v září.
6: Čeká vás samozběr jahod přímo ve Foliovnicích s Dášou Hančovou. Nahlédnete pod pokličku pěstování jahod ve Vraňanech a dozvíte se, jak vznikají naše sladké jahody. Termíny samozběru na našem webu a sociálních sítích.
5: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
7: V Penny nyní najdete kouzelné lampičky a zvířátka. A navíc v akci banány kilo za 14,90 a hrozny révy vinné bílé bez semené 500 gramů za 27,90. Penny.
8: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

Tohle byl Lenny Kravitz na Hit Radio 90. Are you gonna go my way? No a jestli vám třeba tu vaší cestu skříží nějaký malý ježek a napadne vás, je, ten se určitě ztratil a potřebuje zachránit, tak ho prosím vás radši nechte tam, kde je. Alespoň ho nepřipravíte o přirozený vývoj a vlastní teritorium a nepřiděláte práci záchranným stanicím živočichů, které se tedy opět marně snaží bránit tradičnímu náporu lidí, co chtějí stůj, co stůj, udělat dobrý skutek. Ale přitom jim nedochází, že ve 4 z 5 případů jde o přímý opak. Ježkovi se v zajetí nelíbí, hnedka řeší útěk z vězení, protože ho prostě chce do svého prostředí, nelíbí se mu pachy ještěch sousedů, může od nich ještě navíc něco chytit a taky to celé stojí spoustu peněz na to, že je vlastně výsledek nejistý. Tak když už teda chcete udělat něco pro ty ježky, tak zkusit najít jeho pelech a do něj ho dát, přikrmovat, zabezpečit všechny pasti, jako jsou bazény, otevřené šachty nebo nalíčený jed proti slimákům. Zbytek už ježek zvládne, protože je přece jenom strong enough.

0: Pořád čekám, jestli nevyleze nějaká zpráva o tom, že chystá novou desku. Na to se vždycky těším. Alanis Morissette nám teď připomněla tu svoji nejslavnější Jagged Little Pill hitem Head Over Feet na Hit Rádiu 90 v 15.40. Za chvíli Činasky.
1: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
2: No jistě.
1: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
2: No jistě.
1: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
2: No jistě.
1: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
3: Chcete ochutnat ten nejlepší kotlíkový guláš? Přijďte na 20. ročník tradičního Krkonošova guláše do Pece pod Sněžkou.
4: Sobota 5. září.
3: 12 družstev, 12 kotlů, 210 kg masa. A vy jako divácká porota.
4: Sobota 5. září.
3: Program na celý den zajištěn. www.pecpodsněžkou.cz.
5: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90. Až do 8. září. Parkside. Zvládnete to.
6: Devadesátky. You got that something. Jsou zpátky. Devadesátky. Hit Radio 90.

0: Tohle mi letos na Metronom festivalu v Praze udělalo to úplně největší radost, když Sting zahrál a zaspíval naživo If I Ever Lose My Faith In You. Teď jsme si to dali v té taktéž výborné studiové podobě na Hitrádiu 90 a následovat budou informace z dopravy. Doprava.
1: Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Dálnice D1 z Brna do Prahy před Velkou Výteší je průjezdná jedním pruhem. Zavřel jí požár kamionu na 163. kilometru. Kolona se rozjíždí od 170. 10 minut necháte na pražském okruhu obousměrně mezi 22. a 18. kilometrem. Pozor dejte na 82. kilometru u Jesenice směrem na letiště, kde bourala dvě osobní auta a kolona narůstá. Hustý provoz je kvůli dopravnímu omezení na D1 před Brnem od Prahy. Přerušovaná kolona popojíždí od 184. kilometru až na 196. Necháte tam 20 minut, nákladní auta jednou tolik. Šťastnou cestu.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů, kilo za 49,90. A jeho český ajdam plátky 100 gramů s apkou pouze za 19,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
3: Maxi, co máš proti těmhle dveřím?
4: Nic, jen mě šokuje jejich cena.
3: Kolik?
4: 949, málem jsem vzal dvoje.
3: No a proč ne? Interiérové dveře Kleopatra Dub Sonoma v Baumaxu jen za 949 korun. Platí do konce září.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc. Tohle jinde nezažiješ. Urban Challenge. Překážkový běh ve dne nebo večer. Trasy pro dospělé i děti. 1, 5, 10 kilometrů. 25 překážek. Přeběhni auta, stolej kontejnery. Vezmi kámoše, rodinu. Je to výzva, je to zážitek. Mákni a registruj se na www.urbanchallenge.cz.
5: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
6: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
7: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
8: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
9: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
10: Když do tří počítáte dost stres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinskoamerická taneční škola La Tropical.
11: La Tropical!
10: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny, bereme i multisportky.
11: Yeso!
10: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.

0: domácí webniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Berchtold sem, Berchtold tam, nejradši ho ze všech mám.
3: Pohádkový ladu v kraj, na zámku je pro nás ráj.
2: Minizo, kola taky, zábavy je tady mraky.
3: Smích a hry a primaden, na Berchtold zas pojedem.
4: Zámek Berchtold, místo, kde si každý člen rodiny najde to své. Dětský ráj plný zážitků, sportovní vyžití i odpočinek pro rodiče.
2: Více zábavy pro každého najdete na zámekberchtold.cz.
5: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
6: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
7: Počasí. Ve čtvrtek, tedy zítra, by mělo být podobně jako dneska oblačno, místy i polojasno na severu a nebo na horách, ojediněle s deštěm nebo s přeháňkami. Nejnižší noční teploty 15 až 11, nejvyšší denní mezi 21 a 25 stupni, na jihu Moravy může být až 27.
8: Hrajeme vám 90 non-stop.
7: Když je teď Madonna zase zpátky na výsluní, tak bych se nedivil tvůrcům chystané čtyřky Špionátora Austina Powerse, kdyby po ní chtěli další písničku. Teď si na Hit Radio 90 poslechneme to, co královna popu udělala pro dvojku.
8: Hit Radio 90 a Ivo Alač.

Lisa Stansfield, která teď dospívává na Hitrádiu 90, byla v Praze jenom jednou a závidím všem, co jí toho 1. listopadu 2014 v Lucerně viděli, ale ještě pořád na to může někde navázat. Zatímco Michael Jackson už bohužel ne, na ten jeho jediný pražský koncert 7. září 1996 na Letné zavzpomínáme už v pondělí, kdy to bude přesně 30 let. Chystáme nejenom nějaké to povídání o tom, jaké to tenkrát bylo, do kterého samozřejmě zapojíme i vás, posluchače Hitrádia 90, ale dáme si i 3 ve 3, filmový hit 5:30, všechno v podání Michaela Jacksona, no a potom večer úplně všechny písničky, které tenkrát na Letné zazněly. Tak na to se určitě těšte, za chvíli se ale taky těšte na Culture Beat či Billyho Joela.

0: stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Klikni!
3: Mironet, nová dvojka a Shop Roku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
2: tak Mironet.
4: Klikni dvakrát.
5: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. komfort@group.cz.
6: Objevte s Exim Tours novou exotickou destinaci – Kambodžu. Leďte pohodlně přímo z Prahy za autentickou Asií, působivými chrámy i tropickými plážemi. Pokud vás láká jiná exotika, v nabídce najdete Vietnam, Dominikánskou republiku, Mauritius a další destinace. Více na eximtours.cz.
7: Chceš posunout svůj herní skill na další level, ale brzdí tě přitom zastaralý gear?

0: Vlastně s datártem. V naší herní zóně najdeš vše pro gaming, od našlapaných mašin a nejnovějších konzolí, po příslušenství pro každou epickou bitvu. Upgrade volá. Datart XP. Kryjeme záda Game Room.
1: Atención, señoras y señores!
2: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
1: Yes, so.
2: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
1: La Tropical!
3: Motokrosová show přímo u obchoďáku? Jo, slyšíte správně. Už 13. září ovládne OC Letňany světová hvězda freestyle motokrosu Petr Pilát. Těšte se na show plnou extrémních skoků, salt a triků. Na programu nebude chybět ani minirampa, XP Boost Parkour Zóna a Hot Wheels a Barbie herní zóny pro nejmenší návštěvníky. Extreme Day v OC Letňany. Už 13. září od 11 do 18 hodin. A nejlepší zpráva? Vstup je zdarma.
4: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
5: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
4: Jedu ale jen na čerpačku.
5: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
6: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
7: Devadesátky jsou zpátky. Barbie, let's go party. Jsou zpátky. Hit me, baby, one more time. Hitra.

Na Hit Radio 90 Westlife Flying Without Wings. No a ze vzduchu zpátky na zem, respektive pod zem, k pražskému metru. Ještě není dodělané ani Dčko a už se uvažuje nad Ečkem okružní linkou, která by měla podpojit jak všechny ty další, tak vlastně zajistit lepší dopravu v částech města mimo centrum. Stát by to mělo 220 miliard korun, tak snad kvůli tomu brzo zase nezdraží jízdné. Každopádně, co si teď dáme za skvostnou věc? Breakfast at Tiffany's od Deep Blue Something na Hit Radio 90.

0: Nejvíc devadesátkových ploužáků v českém éteru. To je Zóna lásky. Každý večer od 10 do půlnoci na Hit Rádiu 90.
1: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
4: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá výplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
5: Březová!
6: Tatí, tatí, prej mají otevřeno jen pár dní v roce.
5: Březová!
7: Ano, je to tak. Jedinečný zábavní park na Vysočině má pro rodiny otevřeno letos už jen na 5 vybraných dní.
5: Březová!
7: Resort březová.cz.
0: 90ky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Česný Hawks právě teď obohatil playlist Hitrádia 90 svým hitem I'm a man and a boy. Máme 5 minut před 17. Čas na zpravodajský servis. Za chvíli Lucie s přehledem zpráv, předtím Renata s dopravou. Doprava.
1: Pozor, dejte na sjezdu z dálnice D5 na Pražský okruh směrem do Modletic. Policie tam vyšetřuje srážku dvou osobních aut. Zdržíte se na 3. kilometru u Vesce směrem k D1, kde stojí porouchané auto, necháte tam 10 minut. Na půl hodiny je to na dálnici D1 před Velkou Býteší z Brna do Prahy, kde na 163. kilometru odklízí hasiči následky požáru nákladního auta a kolona se sune od 173. A hustý provoz je kvůli dopravnímu omezení na D1 před Brnem od Prahy. Přerušovaná kolona popojíždí od 173. kilometru až na 196.
2: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
3: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Do Brna, do Prahy.
5: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
6: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
7: Odplouvám kránu na katamaránu.
8: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
7: Odplouvám kránu na katamaránu.
8: www.pragueboats.cz.
7: Už ví.
8: Tak vzhůru na palubu.
9: Attention!
10: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
9: Yes!
10: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
9: La Tropical!
10: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
11: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás. Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Jarov Kunratice. Autojarov.cz.
12: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelenfest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. V sobotu 5. září v letním kině Slaný. Těšíme se na vás.
13: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
14: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
15: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
16: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
17: On air, online, v dabu i v aplikaci Radia.cz. Hit Radio 90. Krátké zprávy.
18: Pokračujeme přehledem zpráv. Dobré odpoledne. Incidenty v Německu, které tamní úřady spojují s Ruskem, jsou podle Andreje Babiše velmi vážné a musí být důkladně vyšetřeny. Česko je připraveno spolupracovat s Německem a dalšími partnery a podporovat veškerá nezbytná opatření. Pražský hrad vypíše architektonickou soutěž na proměnu stájového dvora v návštěvnické a informační centrum. Naváže tak na plány z éry Václava Havla, které nebyly realizovány. Původně renesanční stájový dvůr stojí za zdí ulice u Prašného mostu naproti jízdárně Pražského hradu. Půdní sucho stále trvá, a to zejména na Moravě a v hlubších vrstvách půdy. I přes deště v posledních dnech je málo vody v řekách a podzemních vrtech. Za posledních 10 dní Česko zažilo několik epizod výraznějších srážek, ale většina deště spadla v Čechách. Státní hrady a zámky hodnotí uplynulé prázdniny. Památky v Libereckém kraji navštívilo zhruba 205 tisíc lidí. Jde tak o nejvyšší návštěvnost za posledních 6 let. Tradičně největší zájem byl v létě o hrad Trosky v Českém ráji.
0: Počasí. Zítra bude oblačno až polojasno, místy s deštěm nebo přeháňkami, hlavně tedy na severu a nebo na horách. Nejnižší noční teploty 15 až 11, nejvyšší denní 21 až 25, na jihu Moravy až 27 stupňů Celsia.
17: Hrajeme vám 90ky non-stop.
0: 17. už odbyla před minutou, tak už bychom měli hrát. Přivolávám teda Army of Lovers.
17: Ivo Alač, Hit Radio 90.

0: Nevím, jestli musel udělat něco tam dole, aby je docílil takovéhoto vysokého tónu, ale Prince byl prostě talent a takhle skvěle zaspíval The Most Beautiful Girl in the World v období, kdy si vlastně neříkal Prince, ale vystupoval pod takovým tím symbolem. Za chvíli si dáme skvělou věc od kapely Def Leppard, When Love and Hate Collide a taky Backstreet Boys, Everybody, ale blíží se i náš dnešní filmový hit v 17:30 a bude z jednoho velmi známého a populárního romantického filmu. Tak se těšte.
1: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelenfest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 5. září v letním kině Slaný. Těšíme se na vás.
2: Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonku pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonku i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým

0: M nebo Targa za 24,90 a Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwyn účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwyn. Pomáháme hrát zodpovědně.
4: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
5: Vraňany nabízejí.
6: Více než 30 farem na jednom místě. A k tomu naše vlastní produkce. Maso, uzeniny, sýry, jogurty, kefíry, ryby a další poctivé farmářské produkty. A právě teď také sladké jahody. Čerstvě sklízíme každý den.
5: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
7: 90 jsou zpátky.
2: Hit Radio 90.
7: 90.

0: 2. září 1999 měly v našich kinech premiéru dvě vydařené a dodnes milované romantické komedie. Jedna byla spíš pro teenagery, druhá spíš pro ty zralejší a lásku i životem dostatečně zklamané. V jedné byly vycházející hvězdy Julia Stiles a Heath Ledger a v druhé ostřílení Julia Roberts a Hugh Grant. Obě měly i skvělé soundtracky a z toho druhého, tedy z Notting Hillu, byl ten náš dnešní filmový hit v 17:30 na Hitrádiu 90. You've Got Away od Shania Twain. Někdy jinde si třeba zahrajeme taky něco z toho druhého k filmu 10 důvodů, proč tě nenávidím na Hitrádiu 90.
1: Když život prudce zastaví.
2: Zase jsem ji našel v tramvaji.
3: A vy jste všichni rodina?
2: To nejsme.
1: Vždy je dobré mít se koho chytit.
2: Lidi jsou dobří, ale musí dostat příležitost.
1: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově. Pamatujete si?
4: Hlas, který zněl z rádií, kazet i gramofonů. Thomas Anders z legendárních Modern Talking přijíždí do Třebíblic.
5: Vrchol koncertní série Legendy v Třebíblicích s Centropolem je tady.
4: Brother Louis, Sherry Sherry Lady, You're My Heart, You're My Soul a další hity, které zná několik generací.
6: 12. září, Johan V. Třebíblice.
4: Jedna noc, jedna legenda. Thomas Anders. Vstupenky a více info na www.legendyvtřebivlicich.cz. Generálním partnerem je Centropol Energy.
7: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Hit Radio 90.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
3: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
4: Nová exotika je tady. S cestovní kanceláří Fisher můžete nově letět přímým letem z Prahy do Kambodže. Čekají vás působivé chrámy, autentická atmosféra Asie i tropické pláže. Za exotikou můžete také do Vietnamu, Keni, na Maledivy a do dalších koutů světa. Více na fisher.cz.
5: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 tisíc korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 tisíc kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 tisíc bez DPH.
6: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
7: Odplouvám kránu na katamaránu.
8: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
7: Odplouvám kránu na katamaránu.
8: www.prageboats.cz.
7: Už ví.
8: Tak vzhůru na palubu.
0: Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio 90.

0: Velmi zajímavě to bylo poskládáno na přelomu srpna a září 1994. Tedy zajímavě hlavně proto, že na nejvyšších patrech hitparády Eurochart Hot 100 byly vlastně samé pomalé balady. A to i navzdory tomu, že zrovna končily prázdniny. Ale do té doby, tedy než si dáme ty pomalé balady, tak to vezmeme hezky pěkně svižně. No a Michal Klein i dneska tradičně s vámi. Tak zdravím, ahoj.
1: Eurochart Hot 100.
0: No a ten žebříček ze 3. září 94. roku odstartuje velmi rozmanitá trojice. Za chvilku na 8. tam bude chlapecká skupina Let Loose a jejich největší hit Crazy for You. Na 9. vyskočil Warren G se svým debutovým hitem Regulate, který natočil do basketbalového filmu Nad košem. V té písni smíchal hned několik různých songů, třeba od Michaela McDonalda, Boba Jamesa anebo Dr. Dre. V té době vlastně ještě totálně neznámý rapper neměl ani na nájem. Byl chudej jak kostelní myš, ale tady ten song mu totálně obrátil život na ruby. Vtipná je potom i historka z natáčení videoklipu, na který Warren vlastně ani nedorazil. Abyste rozuměli, na benzínce totiž zapomněl vytáhnout hadici z díry do nádrže a normálně odjel. Zastavili ho až nakonec policajti a protože měl v té době kupu nezaplacených pokut za parkování, tak nakonec skutečně skončil v base, kam si pro něj tedy nakonec museli přijet lidi ze štábu, kteří za něj ty pokuty museli skutečně zaplatit. No a hned teď už můžete pomalu začít tančit. Start the dance, což je tedy zároveň podtitul megahitu No Good od kapely Prodigy. Mimochodem před 32 lety v evropské singlové hitparádě to bylo 10. místo.

Posloucháte hitparádu Eurochart Hot 100, nejlepší desítku ze začátku září 1994, tedy z právě končících prázdnin.

0: před 32 lety. No a čemu tedy rozhodně nešlo uniknout jen tak, tak to byla ta následující trojice hitů. Na pátém tam za chvilku čekejte Big Mountain a jejich Baby I Love Your Way, což byl takový ten příjemný, pohupující se reggae cover písničky původně od Petra Frampna ještě ze 70. let. Na šestém tam řádili Flintstonovi, nejenom tedy díky tomu, že byli právě v kinech, ale taky díky hitu Meet the Flintstones od skupiny B-52, která si v té blbině navíc tedy taky zahrála. No a co zůstalo v uších ještě hodně, hodně dlouho potom, tak to bylo zaručeně sedmé místo, kde si pustíme takovou tu klasickou odrhovačku Ein, zwei, Polizei od bývalého modela, který si říkal Modo. A upřímně tedy nebýt toho, že ten single konkrétně totálně propadnul na jinak silném britském trhu, kde ho rádia absolutně ignorovala a nehrála, protože přece nebudou v Anglii pouštět nějakou německou diskotéku, tak by to v Eurochart nakonec stačilo rozhodně i na lepší než sedmou pozici.
1: Eurochart Hot 100.
2: 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, Alte Kek, 7, 8, Gute Nacht. 1,

0: Automat stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Jsem hrdina.
3: Co tady blbneš?
2: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
3: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
2: Vše na 211.cz.
3: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
2: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
4: Berchtold sem, Berchtold tam, nejradši ho ze všech mám.
5: Pohádkový ladu v kraj, na zámku je pro nás raj.
4: Minizoo, kola taky, zábavy je tady mraky.
5: Smích a hry a primaden, na Berchtold zas pojedem.
6: Zámek Berchtold, místo, kde si každý člen rodiny najde to své. Dětský ráj plný zážitků, sportovní vyžití i odpočinek pro rodiče.
4: Více zábavy pro každého najdete na zámekberchtold.cz.

Posloucháte hitparádu Eurochart. Největší hity tohoto týdne v roce 1994. Hit Radio 90. 90.

Nejprodávanější singly v Evropě ze samotného začátku září ve 94. roce. Tak ty si dáváte teď a tady na Hit Radio 90. Hitparáda Eurochart Hot 100 ale nepočítala pouze jenom samotné singly, ale taky alba. A právě do albového žebříčku teď na chviličku zabrousíme, co za desky se tenkrát nejlíp prodávalo. Takže, co tak koukám do nejlepší desítky? Největší hity od Gypsy Kings anebo Vetvetvet? K tomu třeba novinky od Prince anebo Neila Younga. Těsně pod vrcholem byla Mariah Carey. No a na samotném vrcholu potom legendární Stouni, a to s novým titulem Voodoo Lunch, který byl zároveň prvním materiálem po odchodu Billa Wymana. Album panáčkové natáčeli na Barbadosu, odkud si mimochodem Keith Richards přivezl domů toulavou kočičku, kterou pojmenoval právě Voodoo. A odtud potom i následně samotný název desky. No a největším hitem byla rozhodně skladba Love is Strong, kterou si teď taky pustíme. Bohužel tedy v rádiu bez videoklipu, který jim tenkrát režíroval David Fincher a který MTV omílala snad 100krát za den. Dejte si ho když tak na YouTube. No a audio to posílám hned teď tady u nás na Hit Radio 90. Eurochart Hot 100.

0: Už na začátku jsem to lehce nakousnul, že na nejvyšších pozicích hitparády Eurochart Hot 100 byly 3. září ve 94. vlastně samé pomalé balady. Takže závěr bude dneska romantický, poklidný, tempo maximálně dvojka. Ostatně za chvilku právě na té dvojce čekejte senegalsko-švédský duet Yusun Dura a Nenech Sherry 7 Seconds. Na trojce potom baladu od skupiny All for One, I Swear, což ale nebyla jejich píseň. Jenom o pár měsíců dříve s ní totiž slavil úspěch po amerických country hospodách zpěvák John Montgomery. Chlapci potom nakonec akorát ubrali banjo a přidali R&Bčko a tak trochu i gospely. No a ta jejich verze, ta byla prostě top. Top 3 konkrétně před 32 lety. No a taky na prvním, tam vás pochopitelně čeká balada, to jsem sliboval. Tak aby to zase nebylo až tolik pomalý. Tak teď na čtvrtém slavný Banjo House od kapely The Grid. Jejíž členové se mimochodem skutečně potkali v irské hospodě, kde jeden z nich tenkrát hrál na banjo, což tedy mělo následně velký vliv na jejich tvorbu. Třeba na jejich nejslavnější hit Swamp Thing. Čtvrté místo v Eurochart na Hit Radio 90.
1: Eurochart Hot 100.

0: Zóna lásky.
1: Každý večer od 10 do půlnoci. Prožijte si to znova. S Hitrádiem 90.
2: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
3: Když život prudce zastaví...
4: Zase jsem ji našel v tramvaji.
5: A vy jste všichni rodina?
4: To nejsme.
3: Vždy je dobré mít se koho chytit.
4: Lidi jsou dobří, ale musí dostat příležitost.
3: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.
6: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
0: 90ky jsou zpátky.
1: Hit Radio 90. Posloucháte hit parádu Eurochart. Největší hity tohoto týdne v roce 1994.

0: 7 seconds, jinak ve skutečnosti necelé 4 minuty. No a my jsme na konci dalšího vydání hitparády Eurochart Hot 100. Dneska se stále ještě díváme na nejprodávanější singly v Evropě přesně před 32 lety. No a jsme tedy těsně pod vrcholem. Tak který ten pomalý song tenkrát nejvíce trendoval? A ze kterého to bylo filmu? No?
1: Eurochart Hot 100.
0: Nápověda k mé hádance, k mé otázce, 4 svatby a 1 pohřeb. A teď schválně zapátrejte v paměti, která kapela nahrála do filmu ten ústřední song. Byly to skutečně vet. Pánové do toho filmu přespívali píseň Love Is All Around, původně tedy ještě ze 60. let od kapely The Trox. No a takový masivní úspěch ten čekal opravdu asi málo kdo. Vlastně všude, kam jste se tenkrát podívali a nahnuli nebo otočili, tak svítilo jejich jméno na prvním místě. A to včetně hitparády Eurochart Hot 100. Jenomže to už bylo vlastně to období, kdy měl té písničky každej plný kecky. Ostatně po 4 měsících, kdy hráli všude a furt, se kapela tenkrát rozhodla pro něco neobvyklého. A sice, že stáhne singly z prodeje. A zároveň tedy požádala dokonce některá rádia v Anglii, aby té baladě snížili rotace a aby si posluchači od ní už skutečně aspoň trochu odpočinuli. No, na písně ale nejvíce zbohatnul autor toho originálu, Rick Presley, který dokonce s Tantiem zafinancoval velmi rozsáhlý výzkum kruhů v obilí. Co z toho nakonec zjistil, tak to se mně už bohužel zjistit nepovedlo. Co ale vím jistě, tak to je to, že příště mrkneme do 99. roku na novou popovou princezničku, která se nám tam tenkrát vylíhla. Tak se budu moc těšit. Michal Klein, Hit Radio 90. Mějte se.
1: Eurochart Hot 100.

0: vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
1: Zase lítáš v oblacích?
2: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
1: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
3: Tak honem, ať vám neuletí!
2: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
1: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
2: Více o akci na
4: firma na zážitky
2: CZ.
5: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
6: Už žádný, mami, restartuj to.
7: Už se mi nesekne při penaltě.
8: Už nespane, když páříme s klukama.
5: Nová Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
9: Devadesátky. Nejlepší.

0: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. komfort@group.cz.
1: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka? Katáhnout delfína.
2: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
3: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
4: Co to zas Popeyes kuje za pikle?
5: Pikle? Ale ne, pikl! Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
6: Hudební devadesátky byly nejvíc.

Zahrajeme vám devadesátky. Non-stop. Hit Radio devadesátka.

0: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Březová! Tati, tati, prej mají otevřeno jen pár dní v roce.
2: Březová!
3: Ano, je to tak. Jedinečný zábavní park na Vysočině má pro rodiny otevřeno letos už jen na 5 vybraných dní.
2: Březová!
3: Resort Březová.cz. Praho, připrav se na pořádnou dávku energie. Další Urban Challenge je tady 4. a 5. září v Praze v Lesoparku Letňany. Překážkové OCR závody pro děti i dospělé. Běh, překážky a atmosféra, co tě strhne. V pátek noční, v sobotu denní. Vyber si a pojď si máknout. Medaile čeká na každého. Registrace na urbanchallenge.cz. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě.
4: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
1: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
4: Jedu ale jen na čerpačku.
1: Já vím, na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
5: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
6: Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio devadesátka.

0: Vzpamatujete si?
1: Hlas, který zněl z rádií, kazet i gramofonů. Thomas Anders z legendárních Modern Talking přijíždí do Třebívlic.
2: Vrchol koncertní série Legendy v Třebívlicích s Centropolem je tady.
1: Brother Louis, Sherry Sherry Lady, You're My Heart, You're My Soul a další hity, které zná několik generací.
2: 12. září, Johan V. Třebívlice.
1: Jedna noc, jedna legenda. Thomas Anders. Vstupenky a více info na www.legendyvtřebívlicích.cz. Generálním partnerem je Centropol Energy.
3: Nejvíc zamilovaných devadesátek. Od 10 do půlnoci. Zóna lásky.
4: Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio devadesátka.

0: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz.
1: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.

0: Nejvíc zamilovaných devadesátek. Od 10 do půlnoci. Zóna lásky.
1: Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio devadesátka.

0: Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonku pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonku i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela bel, CZ.
2: Hit Radio 90.

0: Nejvíc devadesátek v českém éteru. Hit Radio 90. Devadesátky non-stop.
1: Escucha el ritmo.

0: Hit Radio 90.
1: Keby bolo niečo,

Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.